0: ha vakerhas palakeri buti andro radiovos te palakeri literárnu buti. Môžete sa nám predstaviť?
1: Rena Horvátová.
0: Vy ste zamestnankyňou Českého rozhlasu, ste internou zamestnankyňou?
1: Ja som externí zamestnankyni, som externí redaktorkou Českého rozhlasu a pôsobím tam už od roku 2012. Takže už je to nejaký pátek, pôsobím na stanici Radiožurnálu, tam som začínala práve v romské redakci o Roma Vakeren a později o pár let později, myslím si o 2-3 roky později, jsem začala působit také i na tehdy nově vzniklé stanici Českého rozhlasu Plus, kde jsem se zapojila do týmu Mezi námi, pořadu, který připravuje příspěvky, reportáže, rozhovory. Je to vlastně tematika cizinců, takže ten pořad je určený pro cizince o cizincích.
0: Nevenujte sa primárne romskej téme teraz v súčasnosti?
1: Nevenujú sa jenom pouze romské tématice, ale väčšinou áno. Ja som ešte také i píšící novinář. Pôsobila som 3 roky na platformě Hate Free, kde musím říct, že vlastne tam som sa věnovala romské tématice a vlastne rozhovory, reportáže a vôbec predstavování romských osobností patřily mezi články, ktoré byly nejvíce čtené. Což mě jako velmi překvapovalo, protože jsem měla velmi šikovné kolegy, ale mnohdy jejich někdy možná i zajímavější témata, tak přečili právě ty romské texty, což mi jako dělalo obrovskou radost.
0: Ako se volá relace, kterou vy moderujete?
1: Pořad, kde jednak přispívám externě, ale také i moderuju, se jmenuje Roma Vakeren. Tam připravujeme aktuality z romského světa, ale nejenom samozřejmě aktuality, to, co se přihodilo a stalo zajímavé, ale také i reportáže, představujeme různé rozhovory se zajímavými romskými osobnostmi, takové ty nadčasové příspěvky. Ale samozřejmě my na Radiožurnálu jedeme živě, takže vysílání je o to trošku větší adrenalin.
0: Vy v své práci používáte romčinu, náš jazyk?
1: Ve své práci minimálně musím říct, ale používám ji v literární tvorbě, protože sama ještě jsem literárně aktivní, jsem literárně činná, publikuju, takže tam romštinu, tam si s ní víc vyhraju. Ale jsem člověk, který má romštinu jako svůj mateřský jazyk a současně začínal jak s romštinou, tak i s češtinou, takže u nás ty jazyky byly oba naraz. Nebylo to tak, že bych se naučila česky až ve škole.
0: Od malička je to váš materský jazyk, takže ho používate v bežnom živote tak ako ja. Takže je to náš jazyk. Teraz si povedali, že ste aj literárne činná. Pracujete aj v nejakom spolku? Lebo viem, že v Česku sú takéto skupiny, kde sa stretávajú romskí autori a vydávajú rôzne zborníky, rôzne poviedkové knihy, ale aj samostatné knižky.
1: Dříve som vlastne pôsobila v nakladatelství romské literatúry CARE, tam už od léta nejsem vôbec aktivní. Teď vlastne tak spozdálí pozoruju literární klub Paramisára, kam docházím, nejsem úplne přímo jejich členem, ale som tam skoro pokaždý, že se schází, takže takovým skoro členem ano, ale neoficiálním. Každopádně romskou literaturu sleduju velmi bedlivě, mám všechny knížky doma, které vyjdou svých kolegů, velmi je podporuju. Musím říct, že z počátku, když ještě romský a autoři, někteří samozřejmě začínali, tak jsem stála třeba u jejich začátků a pomáhala jsem jim třeba editovat jejich texty nebo jim radit, jak daleko víc třeba rozvíjet tu postavu, protože jsem už přece jenom byla trošičku třeba více vypsanější a když se mě třeba někdo zeptal, a jako co za to chceš, tak jsem říkala, nic, to je prostě zadarmo, mám jenom jednu jedinou podmínku, budu tě třeba rok vést, ale ty tu svoji zkušenost, až si budeš jako jistá, jistý, tak zase předej někomu dál. Takže mi se líbilo to vlastně, že si tak jako řetězově pomáháme a ono to opravdu tak skutečně funguje. Takže z toho mám taky jako obrovskou radost. Dneska to jsou autoři, kteří nepotřebují už vůbec žádnou pomoc, jsou samostatní, píšou samostatně. A to mě obrovsky jako hřeje. Ale neříkám, že jsem nějaký profesionální editor, jenom ta literatura je opravdu můj velký koníček, je to nějaká srdcová záležitost a jaksi oblast, kde se člověk může tak jako rozvíjet a být kreativní.
0: Vrátím se k vaší práci. Chceli jste být novinárkou vždy? Byl to váš sen, alebo jste študovali něco jiné a chceli jste být něčím jiným a přišlo vám to do cesty a jste se s ním popasovali a pracujete v rozhlase?
1: Mé duše je umělecká, musím říct, jako kreativní umělecká. Samozřejmě novinářská práce je i o kreativitě, takže v tom je mi to blízký. Ale mé duše je umělecká, jsem si vždycky představovala, když jsem byla malá, že budu dirigentka, což se teda pravda moc jako nepovedlo. Neumím vůbec číst v notách a nestudovala jsem ani žádný hudební nástroj například nebo zpěv. Spíš chodila jsem do sboru, ale ne zase tak, abych si mohla zkrátka stoupnout na pódium. Nicméně jsem vystudovala sociální práci, ale už někdy ve třetím ročníku jsem pochopila, že se tomu úplně nechci věnovat. A tehdy se mi naskytla možnost být produkční časopisu tehdy, takže jsem nakoukla jakoby do toho, jak se ten časopis vlastně vzniká, jak časopis vzniká, jak se vyrábí, jak se pracuje s novináři a s fotografy a s reklamou a podobně. Nějakými postupnými krůčky jsem se dostala právě i k té novinářské práci. Já mám za sebou samozřejmě nějaké jakoby kurzy, třeba tříletý kurz novinářský, kde jsem se mnohé naučila, takže není to úplně tak, že jsem jako skočila do té vody a plav. Ale mnoho jsem se naučila v Českém rozhlase, protože Český rozhlas, jednak je tam fantastická atmosféra, kolegové jsou opravdu výborní, já se tam cítím velmi, velmi dobře, ale jsou tam opravdu velký profíci a je jako od koho se učit. Já se pořád učím a mám jako obrovskou radost toho, že můžu tvořit ten tým Českého rozhlasu a být toho součástí. A mám taky obrovskou radost, že člověk může psát a představovat zajímavé romské osobnosti. Já to samozřejmě dneska už nemusím vůbec dělat, mohla bych dělat práci v jakékoliv jiné redakci, ale mně pořád přijde ta romská tématika jako důležitá a beru to tak, nechci říct jako poselství, to asi je možná tak velmi nadnesený to slovo, ale jako ještě pořád takovou důležitou věc ukazovat, že právě máme zajímavé romské osobnosti a vlastně propůjčovat hlas lidem, kteří by za jiných okolností ten prostor nikdy nedostali.
0: Takže už jste mi trošku nahrali na otázku, co dělej? Ste mladá žena, máte svoje sny určite a kam by ste sa chceli posunúť, čo ďalej? Ostať v tom rozhlase, možno ísť na internú smluvu, ako interný zamestnanec, alebo niečo iné? Hovoríte, že ste taká kreatívna, umelecká duša, možno niečo viac do tej literatúry alebo do tej kreatívnej činnosti?
1: Moje vize do budúcna je sa daleko víc věnovat literatúře. Říkám, že není prostor se novinářině dál posouvat, rozhodně je a budu za to samozřejmě ráda, ale teď mě jako velmi baví literatura, takže bych určitě chtěla objevovat nové romské talenty, kteří se chtějí prosadit právě v té literatuře a zapojit se vlastně, no ne, se to jako my chceme něco jakoby založit jakoby v Praze, nevím, jak to je, že si to ještě jako prozrazovat nebo ne, to nevím, jak to. Ale samozřejmě je možnost, nebo uvažujeme o tom s kolegy, že bychom se jednou třeba té literatuře věnovali profesionálně a měli jsme nějakou možnost daleko víc autorů systematicky vést k té litůře s tím, že bychom ji vydávali například.
0: Skôr tá vydavateľská a tá literárna činnosť, to je vážne. Máte nejaký svoj vzor, či už literárny, alebo v novinárskej, a možno Róm? Koho ste vysledovali? Vnímate nejakého novinára rómskeho? Pravíte, to je dobrá práca, toto by som chcela aj ja robiť.
1: Není to úplně tak, že bych se s někým jako srovnávala, já jsem nikdy jako úplně ty vzory až tak jako neměla od dětství, ale oceňuji si třeba práci Richarda Samka, který působí v České televize už myslím asi 20 let, možná mu křivdím a je to déle. Tomáše Bystrýho, kolegu z Českého rozhlasu, který je absolutně výborný a jako jeho moderátorský je na opravdu skutečně vysoké úrovni. Takže to jsou takový dva, jako nechci říct mý vzory, to asi ne, ale velmi si cením si jejich práce, kterou do toho vkládají. O to víc, že vlastně Tomáš Bystrý vystudoval novinařinu na vysoké škole, Richard Samko ne. A je tam takový ten protipol mezi nimi, jakože jeden musel do toho trošku vložit víc, druhý byl tomu možná trošku předurčený a měl u sebe ty profesionály z řad svých vyučujících, který ho k tomu vedli. Ale Tomáš se snažil třeba už ve 13 letech psát do národnostního časopisu. Ten Richard v mládí se zapojil právě do kurzu určený pro Romy, kteří se chtěli stát novináři. Každý měl tu cestu zkrátka jinačí, ale dostali se oba dva na vrchol. A to je prostě naprosto skvělý. A samozřejmě i moje vedoucí, Iveta Demeterová, která vede redakci romského vysílání a je skvělá novinářka, moderátorka a hlavně majitelka úžasného hlasu.
0: A z té literární oblasti koho rada čítať? Alebo koho jste rada čítali, když jste byli malá nebo teraz?
1: Tak já jsem samozřejmě vyrostla na těch klasikách, jako byl Čapek a další, Němcová. Třeba ve škole jsme četli jako povinnou četbu Lovci mamutů, ta knížka mě úplně nezaujala, ale říkala jsem si nedávno, že by jsem se k ní vrátila, abych si, jako, si ji znovu přečetla a možná změnila názor, protože spousta lidí mi řekli, že to byla tak skvělá knížka, že si říkám, že to musím vlastně udělat, že si to ještě dlužím. Takže jsem vyrostla na takových těch klasických českých pohádkách a knížkách dobrodružných, Foglarovky a podobně, ale z romských, tak to je určitě Elena Lacková, Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, což vyšlo i na Slovensku, takže to je úžasná kniha a z mých kolegyň, tak čtu skoro všechny, asi z nich nemůžu vybrat, protože jak je znám osobně, tak to zase vnímám takovou jako povinnost a jsem vždycky úplně nedočkavá, jako si jako přečíst ten text, mnohdy jsem třeba prvním čtenářem, což mě činí jako taky obrovskou radost, že mají tu důvěru a dají mi to přečíst a chtějí slyšet názor, co si o tom myslím. Takže z toho mám velkou radost.
0: A tu spoza hranic od nás zo Slovenska vnímate někoho? Či jsme už tak vzdělení od seba, že už to nie je také?
1: Znám tvorbu pana Bangy, který už teda není mezi námi, který vlastně, myslím si, že je snad prastrýc, jestli to říkám dobře, prastrýc Patrika Bangy, který vydal Skutečnou cestu ven, která získala ocenění Magnesia Litera za debut roku. Tak tam si myslím, že to bylo jako v rodině, že takže to třeba ze Slovenska jsem zaregistrovala a myslím si, že ta jeho tvorba, ten obsah té tvorby a vůbec ten rozsah, že byl úžasný.
0: Prihovorte se ještě možná i romsky našim posluchačům naše relácie romské slovo Romano Lav.
1: Šegetina v Tumenge, Budbach, Tesa Stipen, Uva Karen Romanes, Bo Amari Romaniči, Pini Igen Šukar. U Likeren Pašočave Romaničip, Bo Kadahin Amaro Identita, Sarna Avela Romaničip, na Abena Manuša Romane.
0: Pelikerov. Jerovnica te živim, bute Roma Sarna Roma. Otrne andalogav na kamen te živen avka, sarlengere daja dada. Kamen leđevi pnastar buter, palka damenca vakere nas o Daniel Teo Alex.
2: Daniel Alex.
0: Tu men sam jarovnica taro u siklom pre maškarpni škola pre Savi.
2: Zdredna gastronomija služjeb.
0: Kaj?
2: Ko prešao?
0: Perešli ste, ade pinare škola tamo. Savo berš.
3: Prvo ročnik.
2: Prvo.
0: Suskelom te sikom kada buti, kam te keren?
3: Lebo ďana, že kamas v budpeske manuše mištiny žiame norma sa ňu vzdelána, sam dieline, ale ja mi kamas tý skávol, že ja mi šiel o fedr budúcnosť a ale veci.
2: A mne kera byl Mire Čaver i budúcnosť, že ten adživinka v kasarár, napríklad mňa kana bydživa vás, že kamas ten fedr živi peniso maním. A že ten namišný peske, že o Roma iné čá, hoď skôr, že čaký ten pridávky, a ty ďane, že za, aj mňa týždň nejilo te buči, ale kamas te vekrav buči.
0: Kamas te vekrav buči, kam je to fedr? So siknú, so avena, sara, kada, agorinená, kada škola.
3: Na systém predaja.
0: Takže bykem kerna?
2: V podstate men si kavina sar funginel gav, sar šabiske odkera sa mi vlastno gav, sar funginel, kľudne, že proste šava sole manažera. V podstate men si kavina calodrom ohľadom biznisu.
0: Keď si bieš kady škola likerom?
3: 3 roky.
0: 3 roky.
2: Plus 2.
0: Plus 2, te kamen mek maturita. A to men kamen?
3: He.
0: Kaj nás by maturita uprebu, čo? Si kľad, že by palikná jedna časť, ale sú maturita.
2: Vysoko 100% môže džaha. Poda ty stredno lači, a ja som tu vysoko, to ja som koľkokrát BC, bakalár alebo magister, to da fede po manušama to den váž neder, a džane džina sa hocko.
0: Už aj chuden butel buči, in tom badrš aj pena pesta toho, ktorá nedr si buti. So keren, adaj divas pre kady akcia?
3: Obsluhy nás le manušen.
2: Keďže sa byl catering a že obsluhy nás manušen, chaben, pani, spôľa toho sa jom kamen, a že kada mňa ty si kávil, že je druhú biznisu, sú iná svetos.
0: Tak kada. No a to je agorinná škola. Kaj by kam jeho ste kerol? Darke te byken kerol? Vaj te kerol pes kery sklepa? Ukaj te byken kerol?
3: Lebo na, lebo mňa ľom prija škola a medy ňom manke kaša. pre Košické súkromné škole konverzatórium a lode má na príle, no ale tá sa končí na vakáda, to nastupí na vode.
0: A sú kam ste lauteli zvají?
3: Kavirista.
0: Pro kavirista, a kam ste vaša, a džane ste vaša veľa?
3: Ta džana vare so.
0: Te tu dochu, de hau si kavri sobi, kam ja ste kerol?
3: Te baša o keso.
0: Čo ty vaša veľa? Buď ti dare si, te skam, čo vien vaj, dar kero, chaj so zabo?
3: Kavka, he. Náži sa učiteli za leký so sara.
2: Mentoris, ne? Mane zrušu kavka, že by džava spes zdravotno, a ako ty mange, že mám primáčky, o primáčky kažem úspešne sa láčes, ale pre nedostatok miesta mám dokázané teda premiál, takže mi roplano zino, to je študilom kada, a pa mi teda povedal, nastupil pes zdravotno a vás teda vypomôži nové manušenge, veľká je špitaľ, a po furva keren, že oroma iné fejs drz ako doktora, takže keď mám načak mange teda vypomôži, ale je amara kultúra, takže amara majoritáke.
0: Keď tu mene hin oroma majorita, del pa ste vnú to hin buter, u hieren, andr kuat tumaro centrum, E, a sa rotoj?
2: Výborne. Ako v dojek Gipsbar som nebol, fut pesi káva, cez Tina spolo sveto, cez Erasmus, takže o centrum dosť pomožino čavengi, kokamu ali škola te píral, tedy kalo svetos.
0: A sa nazval terkaj Avri, Andre Avertem?
3: To mena Pirav.
2: Ben Pirav, ma cez Erasmus plus, cez kurat centrum, ma som ma smrzezino v Polsku, Poronin, Polsku, a teraz ďalší mesiac mali sme plán teraz ísť do Chorvátska, ale to sa zrušilo kvôli finančným prostriedkom, lebo buď to, alebo aby sme si spravili kuchyňu v centre, tak sme si vybrali kuchyňu, lebo to bude ako viac vypomožné pre mužov a dievčat, aby sme naučili variť. Nám to tak ako vynahradili Polsku na 10 dní.
0: Tež za Ander Polčíko, kudy kena sa odojdeven o manúša, na čo Roma, to na Roma?
2: Odáme na vakode amare Romenca, a my kudáva ha Poliakenca, tedy ka z Lengri kultúra, sa region dživen, na žič amare Roma, a ešte všeobecno svetovo kultúra, to je si kľúva za men.
0: Co by tu men pene na zese, ten nge sa tu men, bo dar sa ve nakamete ante si kľú?
3: Dar sa ve mladížník a pesky myšliny, že a napríklad Penava Múrš, pelná myšlina pesky, že lelali z Romní, lelali z Čávy, ma iná da Savoro. A pali z pesky nové dominy, že Cerpínen, 15-16 ročné Čavory ma i len Čávy, a pritom medióny ne Čávy, a va žiadaná kamen, lebo pesky myšliny, že školy nie zbytočné, že škola kada, a nové dominy pesky, že kampu len gebuči, že kampu pesky pačte te starínov, ale veci.
2: My by pinávať, že bude chyba hlavne po rodiča. Nak pinávať kanál, že vareko ino kajso, by a mande je chyba pe rodiča, že je ona si kajven peskere čavenge odrom škola trepot, čave diken, že my ridaj na pírla zari škola, ani odat, a kanál menge lače, spojina men love, odatva sa pírla rybuči po Čechie, bo so, tam šlo, že je okada kerla, aj da nasa vorenge vidžala, že podstata, to je zari škola, milo tu dohod sovo po odboris, hosavo práca, ni práca a užitočná posvetosť.
0: Amareláče šunavle, ormanu lab avlia koagor. Sarsako varleske diamandre redakcia važu nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles o Peter Krajčovič, Taoruman Goroľ, Savotumenge Mangel Mekšukarati, Uđio Šuniben, Amalina te Amala.

co odpovím, až svatý Jan, ten pískovcový rozum brada a spovědník všech pražských vran, se zeptá, jestli žiju ráda, až řekne, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je cetka z tomboli.

0: V Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Viskup,
1: Rea Jánoši Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizovala Iveta Janáková.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas
1: v roku 2026.